Sheldon Fordy, Sheldon Doughty, Gerald Namir. Nic se ne pote, že ti ustali deň sem let.